0: Prosím, že to.
1: Prosím, že to.
0: Okay, it's complete.
1: Okay, it's complete.